Stor hroznému dešti kulek, fajerwerk, Francia vůrek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco.